vrať se na zem. Jenže ty neslyšíš, jenže ty neposloucháš, snad ani nevidíš, nebo spíš nechceš vidět. A druhým závidíš a v očích kapky slaný vody. Zkus minu uvidíš, pak vítej do svobody. Z posledních pocitů

každý občas cíti sa stratený. Život je drina a nie až tak blažený. Je dôležité, či rád sa usmeješ. Vykašli sa na to, čo do hrobu nevezmeš.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Zaspomínajte si pri starších pesničkách napríklad na časy, keď ste chodili spolu z čistej lásky a 17 vám bylo let.

se to může je jinačí. Smáli se tomu, že se drží stranou. Smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřenou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí. Nevěřil tajemnému světu čar, že prý je pro děti.